0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.

a list v něm ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám, a proč jsem tady a ne tam?

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, včas tušku hudbu varhaní.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to.

Jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Daník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat i za 20 let.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Telegram s adresou svět,

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.

se neptat, za každou pravdou se schovává lež. Někdy je lepší vědět správně jenom půl, než se pak cítit jak totální hůl. Někdy je lepší vědět správně jenom část,

se mi snívá, že zas dva cůpky mám.

0: Baník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: svobodu žít na věky, tak to byl ještě Michal Tučný na Českém Blaníku. 6 hodin přesně. A co si dáme po 6. hodině? Čekají nás Nightwork a Slunce v duši.
1: V mostě jedu a záři velko města má.
0: Těšit se můžete i na kapelu Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A ještě Helena Vondráčková. A budou i další české písničky, které máte rádi, a ty vám hrajeme celé léto.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Na Českém Blaníku.
0: Dneska to bude taková všeho chuť, řekl bych. Většinou polojasno ráno, ale musíme počítat s mlhami, a v jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě také se slabým deštěm. Během dne, a to zejména na horách, se ještě sem tam může vyskytnout třeánka a večer od severozápadu bude oblačnosti přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude zase tepleji, tam naměříme stále až 29 a na horách kolem 17. Teď už první zpráva. Zprávy a Monika Holubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Beskydech řádily extrémně silné bouřky. Zasáhly Valašsko, kde přívaly vody způsobily lokální záplavy, sesuvy půdy a zastavené vlaky. Největší potíže měly obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic. Voda podemlila trať mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi a převalila se přes několik desítek domů. Vědci zahajují rozsáhlé mapování ryb na Krušnohorsku. Chtějí totiž zkontrolovat kondici vodní fauny v místech, které byly dříve enormně zatížené průmyslem a klimatickými změnami. Jak budou měření probíhat, popisuje za Biologické centrum Akademie věd Daniela Procházková.
9: Během terénních prací budou vědci u každé ulovené ryby určovat druh, budou je šetrně měřit a vážit. U části pstruhů obecných budou dělat detailní parazitologické vyšetření a u dalších odeberou malou část ploutve nebo vzorek slizu pro genetické analýzy.
8: Sledovat budou také základní parametry kvality vody a nainstalují zařízení pro dlouhodobé měření teploty. Státy Evropské unie vyrobily 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je to objem za první čtvrtletí a meziročně to představuje nárůst o skoro 2,5%. Podle unijního statistického úřadu Eurostat je v čele Dánsko, na poslední příčce tabulky je Česko. Hned tři české tenistky postoupily do třetího kola Wimbledonu. Druhým kolem tak prošly Krejčíková, Muchová a Bartuňková. A dnes o třetí kolo zabojuje pět Čechů. Na trávě se představí Lehečka, Menšík, Nosková, Bousková a Plíšková. Ta vyzve od 14:30 Polku Švijatekovou. Tolik zprávy. Hezké ráno.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám bude také dnes při čtvrtku servírovat Michal Krosberský. Tak přeju krásné vstávání a hezký den. Tady jsou Nightwork a Slunce v duši.

Jitka Molavcová, Můj pošťák, 14 minut po 6. No možná i k vám dneska dorazí nějaký ten pošťák s balíčkem a konečně přiveze ten vytoužený dárek, který jste si třeba objednali někde z internetu. Pojďme se ale podívat do dnešního kalendáře. Svůj svátek dneska při čtvrtku 2. července slaví Patricie. Těch v České republice žije něco přes 3,5 tisíce. Koukám, že nejvíc Patricií máme v Praze, pak v Ostravě a Brně. Tak dámy, všechno nejlepší i vám dneska. A co tady máme dál? Například koukám, že je tomu 135 let, co skončili práce na Petřinské rozhledně. To slavnostní otevření se pak plánovalo na 20. srpna. No, tak i tohle je zajímavá událost a třeba před 15 lety tenistka Petra Kvitová vyhrála ženskou dvouhru ve Wimbledonu. I na to se hezky vzpomíná, veďte. Teď ale míříme nahory, jsou tady pánové z kapely Opět Radeček. Když mi...

0: Petra Janu, už nejsem volná.
1: No, dalo by se polemizovat, protože v roce 2011 se musela vyrovnat se smrtí svého manžela Michala. Přiznala v pořadu 13. komnata, že to bylo pro ní hodně těžké. Hlavně si musela poradit s běžnými praktickými věcmi, které vlastně její manžel zařizoval a ona do té doby o nich vůbec neměla ani ponětí. Takže teď teoreticky už zase volná je, ale říkala, že žádného chlapa nechce, že už si vystačí rozhodně sama. My si za chvíli vystačíme také s počasím s naší meteoroložkou Petrou Sýkorovou. Podíváme se do Českého hydrometeorologického ústavu. No a zahrajeme si Viktora Sodomu a nebo slibovanou Helenu Vondráčkovou. Tak hezké ráno v 6.25.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny-zeman.cz.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: Viktor Sodomán, 3 minutky po 7:30 na Českém Blaníku a stále mi vyčítá, ale my vám nic vyčítat nebudeme. My budeme rádi, když s námi budete i v těch dalších minutách. Teď se ale podíváme za meteoroložkou Petrou Sýkorovou, která nám prozradí, jak to aktuálně vypadá nad Českou republikou s počasím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak aktuálně máme většinou jasnou až polojasnou oblohu. Ojedinělé se vytvořily mlhy, trochu více oblačnosti je v jihovýchodní polovině území a na krajním východě se dokonce objevují ojedinělé přehánky, ale i v těchto částech republiky se bude během rána to počasí vylepšovat. Aktuální teploty se pohybují od 18 do 13 stupňů Celsia a ojedinělé během noci klesne i na hodnoty kolem 11 stupňů.
0: No tak jsme se konečně vychladili, i když ty vyhřáté paneláky jsou pořád horké, co si budeme povídat. Jak to vypadá, nebo jak to bude vypadat v průběhu dnešního dne, toho čtvrtečního?
1: Během dne bude většinou polojasno, zejména na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a potom večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Maximální teploty budou od 22 do 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až do 29 stupňů.
0: No tak děkujeme za informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme dál, už za chvíli mám pro vás jednu dobrou zprávu z Jičína a taky bude za chvíli kapela Tým, ale nejdřív Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan a písnička Miluju tě. Tak pokud vstáváte, tak opatrně a přejeme hezké ráno.

0: Palo Habera, kapela Týma, držím ti město a my vám tady taky držíme místo, tak doufám, že jste s námi i dál. A jdeme se podívat do Jičína. Tamní oblastní nemocnice má totiž od včerejška magnetickou rezonanci. Co všechno to přináší, to už nám prozradí mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová.
1: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: No, určitě je to přínos, protože pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touhletou metodou cestovat nejčastěji do Hradce Králové nebo taky do Liberce. Takže určitě gratulujeme a za chvíli zase hrajeme. Bude Iveta Bartošová, Útoč láskou.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
10: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
11: Vraťme čas alespoň na jeden den.
10: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
11: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
10: Velká 90ková show.
11: Letní atmosféra.
10: Rodinná piknik zóna.
11: A program pro děti.
10: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
11: Summer Mambo Festival.
12: 15. srpna Třebíblice.
10: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
13: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
14: Rádio Český Blaník.

0: Bílá královna Standy Hloška a Petra Kotfalda doznívá na Českém Blaníku a my už za chvíli přivítáme 7. hodinu a po 7. hodině v našem vysílání třeba Pavel Bobek.
1: Dobrý lásko, mě ubývá syn.
0: Taky si dáme Davida Kolera, Chci zas v tobě spát. A bude i severní vítr Jaroslava Uhlíře. Na Českém Blaníku budeme i dál hrát české písničky, které máte rádi celé léto.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Milníku.
1: Dnešní den takový všelijaký, většinou polojasno, i když ráno musíme počítat s mlhami. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě zase se slabým deštěm. Během dne se zejména na horách ještě nějaké ty srážky mohou vyskytnout a večer v severozápadní polovině území oblačnosti bude přibývat. Teploty 22 až 26 v průměru. Na jižní Moravě bude stále tepleji, tam naměříme až 29. No a na horách kolem 17. Co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Monika Holubová a dáme si teď zprávy.
2: Zprávy na Českém hlavě.
3: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ke změnám pravidel prodeje kratomu by mohlo dojít od ledna. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou připomínkám předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Chce prodeje až od 21 let na místo současných 18. Konec prodeje online, změnu sazby daně z přidané hodnoty anebo spotřební daň. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to i cestování. Nejenže jsou lidé na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Zatímco třeba po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Kapvert nebo Dominikánské republiky je to půl roku. Agrární komora nevyloučila podzimní protesty. Podle prezidenta komory Jana Doležela by k tomu mohlo dojít kvůli nepříznivé situaci v sektoru. Horší kondici je podle něj třeba mlékárenský sektor.
4: Bohužel to měsíce června už promlouvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc.
3: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšší záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Tankování cestou k moři zdražilo. V Chorvatsku je nyní nafta o 6 korun dražší kvůli konfliktu Spojených států s Íránem. Zvedly se ale také ceny mýtného a dálničních známek. Na řidiče přijde na cestě od hranic do Splitu na 750 až 1000 korun. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď je tu Michal Krusberský.
1: Ano, je to tak, my pokračujeme.
2: Rádio Český blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A nejenom ty, za chvíli se podíváme takzvaně na zoubek jedné písničce hezké české, bude písnička dne, ale do té doby třeba Gump, Hanka Zagorová, anebo teď Pavel Bobek. Michal je s vámi, tak hezký den přeju.

0: na Českém Blaníku.
1: Ano, před námi je další písnička dne a dneska se zaměříme na Leonu Machálkovou a taky na písničku Svět je plnej bláznů. Tak Leono, co bys nám k tomu řekla, jak to všechno vzniklo?
2: No, Svět je plnej bláznů, říkám, že ten slogan je tak výrazný, že by s ním mohli začínat všechny zprávy na jakémkoliv rádiu či televizním kanálu. Já si myslím, že to taková jako písnička s velkým nadhledem. Text Karla Šípa je prostě svým způsobem opravdu geniální, nejen nadčasový, ale prostě milý. Konec konců na něj velice dobře reagovala kdysi i Lenka Filipová. Říká, je hurá, zase tady někdo udělal písničku o bláznech, že má blázni se radujou, to jsem jako zaregistrovala. Moc se mi líbí, tak další taková písnička, kdy si říkám, že nějakým způsobem možná říká posluchačům, že bychom se neměli brát vždycky úplně vážně a seriózně. Prostě jako žít a být svý a ne vždy se nějakým způsobem kontrolovat a hlídat. I když o nás někdo řekne, že jsme blázni.
1: No jo, Leona má pravdu, tak si jí dáme teď hned 15 minut po 7 na Českém Blaníku. Dobré ráno.
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: čerstvý tatínek Miraj Navrátil, který teď pendluje mezi přebalováním, hlídáním a koncertováním. Teď jsme si ho dali s celou kapelou Miraj. Samozřejmě písnička Dokola doznívá teď 27 minut po 7 hodině. Za chvíli další informace o počasí s meteoroložkou, ale taky bude Kristýna a Jaroslav Uhlíř a samozřejmě severní vítr. Tak přejeme hezké ráno, to dnešní čtvrteční s datem 2. července.
1: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
2: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
3: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
4: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
3: Unikátní večerní prohlídky Cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
2: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
3: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
2: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
3: www.zamek-konopiště.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Český blaník.
8: Český blaník.
9: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

tebou jsem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Kristýna pri oltáře. No, blíží se nám víkend, možná další nevěsta bude stát před oltářem, tak dámy, přeju, ať vám to vyjde. Tenhle víkend už nebude tak horký jako ten minulý. To bylo docela šílené v těch 40 potit se v obleku a v šatech, co si budem povídat. No ale nicméně, jak to vypadá s počasím dneska? Na to už se ptám meteorologky Petry Sýkorové.
1: Během nebude většinou polojasno, zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky a potom večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Maximální teploty budou od 22 do 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až do 29 stupňů.
0: No, takže prostě už léto, jak má být, tak už se nám to líbí, víte. Tak děkujeme za informace, těšíme se za hodinku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme, protože u nás stále hrajeme české písničky, které máte rádi. Za chvíli Heidi a také Vašo Patejdl a teď Činasky a Klára. Michal Krusberský vám přeje krásné dopoledne, pokud snídáte, tak ať vám rozhodně chutná.

0: spolupráce, Heidi a Vašopa Tejdla, Ztracený ráj. Tak pokud byste ten váš ráj chtěli dneska trošičku vylepšit, mám nápad, co si takhle zahrát nějakou písničku na přání, kterou byste si mohli vybrat našeho hudebního archivu. Tak pojďte do toho, ať už chcete zahrát teď jenom kolegům v práci, abyste jim zpříjemnili čtvrteční den, a nebo pro svého miláčka, tak rozhodně vaše přání s žádostí o písničku nám napište do SMSky, a nebo nahrajte hlasovku přes WhatsApp a posílejte na 720 83 63 07 a už příští hodince vám zahrajeme na přání. Teď ještě ode mě Anna K. a nebo taky Karel Gott, Jdi za štěstím.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Petr Habka, Jana Kiršner, teď před osmou na Českém Blaníku a po osmé to budeme mít tématické Jirka Korn, té, co snídá. To se nám do toho rána rozhodně hodí a taky začínáme s Michalem Davidem. A ještě mrkneme na minulost Marka Ztraceného. I po osmé hodině na Českém Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude většinou polojasný, ráno už, ráno jsme čekali na mnoha místech mlhy, tak doufám, že už se nám pomalečku rozplývají. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě se slabým deštěm. Během dne se zejména na horách ještě budou vyskytovat přehánky. Večer v severozápadní polovině území bude další oblačnost přibývat. Teploty 22 až 26 a na jižní Moravě opět tepleji až 29 stupňů. Na horách kolem 17. Tolik počasí na ten dnešní čtvrteční den a co se dál děje zajímavého, to sleduje Monika Holubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Extrémně silné bouřky zasáhly východní Moravu. Voda večer vyplavila některé ulice a sklepy domů, hlavně v Beskydech. Řeka Vsetínská Bečva na krátký čas dokonce vystoupala na třetí povodňový stupeň. Po zesábnutí deště pak hladina rychle klesla. Nejvíc problémů měli obyvatelé Karolínky a Velkých Karlovic. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzíno proti včerejšku zdražil o 8 haléřů na 40 korun a 64 haléřů za litr. Litr nafty pak můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,74 koruny, což je o 13 haléřů víc než včera. Regulaci cen vláda v pondělí prodloužila zatím do 19. července. Včely z Čiperovy vily ve Zlíně letos vyprodukovaly na 30 litrů medu. Jak jeho získávání probíhalo, popisuje za kraj Jan Vandík.
9: Z úlů byly odebrány necelé 40 rámků s mednými zásobami. Včelaři pak plásty odvíčkovali a pomocí medometu med vytočili. Následně jej scedili a uložili do skladovací nádoby, kde bude nyní několik dní odpočívat, aby z něj odešly vzduchové bubliny.
8: Med pak bude Zlínský kraj používat jako jeden z propagačních předmětů hejtmanství. Ukrajina žádá partnery z Evropské unie o další vojenskou pomoc. Jde o 160 miliard korun, aby mohla využít nynějšího okna příležitosti na bojišti k dosažení převahy nad Ruskem. Toto období potrvá půl roku až 9 měsíců. Evropská komise nedávno Ukrajině vyplatila první miliardy eur z unijní půjčky. Tolik zprávy na Českém Blaníku. A opět pokračuje Michal.
0: Ano, a taky české písničky, které máte rádi.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Hrajeme vám taky na přání, stačí si poslat SMS-ku na 720 836 307, ale do té doby Lenka Filipová a Leny, Petr Rezek, anebo teď Jirka Korn, té, co snídá.

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků letních vět. Tou první láska bývá, když je klukům

Pásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vině, chtějí zápasy. I knoflík jenž jim schází, si přišívají dne. Když první láska vchází, když je klukům

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láska bylo krásný.

0: No, kde jsou ty časy, kdy nám bylo 15 let? Petr Rezek, 15 minut po 8 na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dorazila SMSka se vzkazem krásné ráno do studia. Prosím o zahrání písničky pro Věrku Strnadlovou, která má dneska narozeniny. Všechno nej, hlavně zdraví, klid a pohodu na zahrádce přeje manžel Eduard a posílá Helenu Vondráčkovou.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Michal David a ikonická píseň z disco příběhu právě začínáme, tak my pokračujeme v té naší ranní show, dalo by se říct, a já taky připomínám, že právě disco příběh bude v příštím roce slavit neuvěřitelných 40 let od premiéry a právě z tohoto důvodu se uskuteční velkolepá show v plzeňském amfiteátru Lochotín, kde se konala vlastně před těmi 40 lety i původní premiéra. A takže na místě budou herci, jak vypadají po těch 40 letech, byste se na ně mohli kouknout, tvůrci tohoto filmu, samozřejmě dobové občerstvení slibují a diskotéku z 80. let a k tomu i koncert právě Michala Davida. Lístky už jsou v prodeji, tak možná, že se taky přijdete podívat. A my za chvíli přivítáme meteorologku, podíváme se, jak to vypadá s dnešním počasím, no a taky si zahrajeme Marušku Rotrovou a Karla Černocha a bude i Marek Ztracený. Za okamžik minulost.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
4: Pojďte si s námi o nich povídat.
5: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

si tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo.

0: Další spojení zpěvačky a herce. Já myslím, že bychom v tomto směru mohli udělat klidně 3 ve 3, protože takovýchhle spojení máme v hudebním archivu mnoho. Tohle byla Maruška Rotrová, Karel Černoch, pár slov, pár kroků, pár gest. No a na telefoně lince opět meteoroložka Petra Sýkorová. Já vám přeju hezký den a ptám se, jak to dnes bude vypadat s počasím.
1: Během nebude většinou polojasno, zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky a potom večer bude v severu západní polovině území oblačnosti přibývat. Maximální teploty budou od 22 do 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až do 29 stupňů.
0: No tak děkujeme za krásnou informaci a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme, za chvíli Modus, ale teď Jirka Schellinger, Holubí dům a Michale s vámi.

0: Klíčka, ty, já a můj brat. Tak to byly Modus zo Slovenska na Českém Blaníku, ale my vás teď jdeme pozdravit do Karlových Varů. Už zítra tady začíná Mezinárodní filmový festival, který letos nabídne celkem 137 celovečerních filmů. Na jeden večer se navíc promítání vrátí do Mariánských lázní, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století vlastně začala. Jak nám teď taky připomene výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
1: Při prvním ročníku Karlovského festivalu v roce 1946. Ten princip uvádění filmů, kterých bylo tehdy během 14 dnů 14, tedy jeden film každý den, byl takový, že premiéra proběhla v Mariánských lázních, v lázeňském domě Kasino a repríza druhý den v Karlových Varech. Tudíž Mariánské lázně byly vedle Karlových Varů tím velmi zásadním městem.
0: No, takže takhle vlastně to všechno vzniklo a pak se už přehlídka přesunula a trvalo do Karlových Varů. Takže dodám, že ve Varech už by měla být taky naše reportérka Sára Voldánová, která nám z přehlídky bude posílat aktuální informace, takže rozhodně o nic nepřijdete. Za chvíli u nás Hanka Zagorová, taky Olympik a písnička Dávno. Tak hezké ráno přejeme i teď v 8 hodin a 42 minut.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: S Daliborem Jandou jsme hráli kličkovanou a za chvíli budeme taky kličkovat mezi českými písničkami. Těšit se můžete na Valdemara Matušku. Živou vodu nabídne Hana Zagorová. A budou i variace Vládi Myšíka. A bude jich rozhodně víc. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude většinou polojasný, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ještě se slabým deštěm. Během dne se sem tam může vyskytnout dešťová přehánka, to zejména na horách. Večer v severozápadní polovině další přibývání mraků. Teploty ale příjemné 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě tam to bude stále ještě víc, tam namíříme až 29, no a na horách kolem 17. Další zprávy už přináší Kuba Bělak.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Premiér Babiš a ministr Havlíček dnes budou jednat se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora chce, aby ministerstvo průmyslu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu. Vědci zahajují rozsáhlé mapování ryb na Krušnohorsku. Jak budou tato měření probíhat, popíše za Biologické centrum Akademie věd Daniela Procházková.
10: Během terénních prací budou vědci u každé ulovené ryby určovat druh, budou je šetrně měřit a vážit. U části pstruhů obecných budou dělat detailní parazitologické vyšetření a u dalších odeberou malou část ploutve nebo vzorek slizu pro genetické analýzy.
9: Současně budou sledovat základní parametry kvality vody a nainstalují i zařízení pro dlouhodobé měření teploty. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Siniakovou. Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 9, krásné dopoledne vám dál přeje Michal Krosberský, pokračujeme. No a pokud vy jste už v práci, tak rozhodně držíme palce, ať to dneska rychle ocejpá. Přece on už je čtvrtek, což se říká, že už je to takový malý pátek, takže už se pomalečku můžeme těšit na víkend. My si za chvíli dáme další domácí rekord. Budou také Brutus, Valda Matuška a teď Žentour. Proklínám.

0: Nejvíc bezsrstých psů. V rámci akce na háči na seči se jich sešla rovná stovka a byly mezi nimi americký teriéři, mexický naháčové, čínští chocholatí psi, peruánští naháčové. Byla to krásná akce. A pejskové mají vstup do Muzea rekordů samozřejmě povolen.
1: No, tak se během víkendu klidně můžete zastavit a my vám za chvíli hrajeme Adama Ďuricu anebo Anetu Langerovou.
2: Co Čech? To rekordman. Na českém Blaníku.

0: Standa Hložek, taková je láska má. A pokud je vaše láska nějaká Patricie, tak určitě víte, že má dneska svátek. Možná se pár chlapů teďka chytilo za hlavu, šmanko, to já jsem na to úplně zapomněl. Tak hýbaj rychle nějaký dárek koupit, poslat SMSku, miláčku, večer tě čekám s večeří a tak. A my vám zatím posíláme Věrku Špinarovou a také Vláďu Mišíka. Za malý okamžik.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
10: Do Třebíhlic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
10: Velká devadesátková show.
9: Letní atmosféra.
10: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
10: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival.
11: 15. srpna Třebíhlice.
10: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
12: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník. Český.

0: Juanita Ivety Bartošové dozněla na Českém Blaníku a já mám dobrou zprávu pro vás, co si rádi děláte výlet na svatý kopeček nad Mikulovem, který se nachází 363 metrů nad mořem. Ta stezka je vlastně jednou z nejstarších křížových cest na Moravě a pokud tam vyrazíte, tak odměnou za ten výšlap je určitě krásný výhled na Mikulov i nedaleké Dolní Rakousy. Ale přitom obrovské množství turistů, co tam chodí a také vlivem eroze, dochází k vydrolování některých chodníků a schodů, tak teď ta dobrá zpráva. Už se to prosím vás opravuje. Z celého kilometru je zatím opravena nějaká desetina. Proč se ptá, nebo možná se ptáte, proč tak málo? Tak ono je to trošku oříšek, protože na ten kopec se nedá dojet autem, takže kamení, štěrk a všechno si tam musí natáhat ručně. Tak mějte trpělivost a pokud se tam vydáte, tak si ten výhled rozhodně užijte. My si za chvíli dáme Karla Gotta a taky Karamel a Přízrak 7B.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Karlových Varech Sedleci za 16 milionů 800 tisíc korun, byt 3KK v Prostějově za 3 miliony 99 tisíc, byt 4KK v Horní Lideči u Vsetína za 6 milionů 490 tisíc, byt 1+1 ve Slaném za 3 miliony 950 tisíc a rodinný dům v Bílém Újezdě u Rychnova nad Kněžnou za 2 miliony 950 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
4: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
3: To je Nahoru Resort Monínec.
4: Dětský program.
3: Letní kino.
4: Nová bobová dráha.
3: A hvězdné čtvrtky.
4: O prázdninách vystoupí
3: Petr Kolář,
4: Jakub Machulda,
3: Hypochondr
4: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
3: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Děkuju ti.
1: Lucka Bílá na závěr hodiny a my taky děkujeme, že dál jste s Českým Blaníkem a my vám taky za chvíli nabídneme třeba mňáku a šťorb. Nejlíbím bylo. Nechám si projít hlavou. Těšit se můžete i na kapelu Čechomor. A ještě Hanka Zagorová, Nešlap, nelámej. A budou i další české písničky, které máte rádi. A to hned po zprávách.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Milovníci country hudby, zveme vás na třebšínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět textmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třebšínskézvonění.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Českém Blaníku.
1: Dnes budeme mít většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno a na východě také se slabým deštěm. Během dne, ale zejména na horách, můžeme ještě sem tam čekat nějakou tu přeháňku. Večer budou přibývat další mraky, a to zejména v severozápadní polovině území. Teploty příjemné 22 až 26, jen na jižní Moravě tam bude tepleji až 29 stupňů. Na horách naměříme maximálně 17. Co dál se děje, to sleduje Kuba Bělak a teď nám to prozradí ve zprávách.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za liter. Liter nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Popáleniny jsou v létě častým úrazem. Patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
3: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo s pobytem u otevřeného ohně. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. Hokejový brankář Vítek Vaniček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A my už se za chvíli podíváme na to, jak si jednoduše objednat třeba řidičák, a taky vám budeme hrát teď Mňágu a Ždorp, no a Michal Krusberský přeje krásné dopoledne. Nejlíp.

0: Náhrobní kámen Petra Nováka a teď zase pro změnu jedna novinka, jeden zlepšovák, který se rychle chytnul. A to je případ elektronických žádostí o řidičáky a jejich doručení do výdejního boxu. Za první rok fungování téhle novinky už tuhle službu využilo skoro 78 tisíc lidí. A víc nám o tom prozradí také mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny. Tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
0: No prosím, takže raději si zkontrolujte i ty vaše řidičáky. Do konce roku propadne ještě spousta z nich, tak abyste nebyli třeba mezi nimi. No a mezi tím, co vy to budete řešit, já vám jdu hrát Hanku Zagorovou za chvíli, taky bude kapela Katapult, dáte Čechomor, tady jsme doma. Hezké dopoledne. Stále.

0: Šlap nelámej a pohodová Hanka Zagorová, 24 minut po 10. hodině. Pokud vy v pohodě moc nejste, naopak jste v takovém šíleném pracovním kolotoči, že nevíte, kde vám hlava stojí, nic si z toho nedělejte. Nejste sami, za chvíli bude v šíleném kolotoči i Lucka Vondráčková. A taky si dáme pohodovou Mámu od Michala Davida a nebo kapelu Divokej byl a Síť. Mimochodem právě na tuhletu písničku jsme natočili taky další video, které najdete na našich sociálních sítích, to znamená na Instagramu a na Facebooku. Tak koukněte.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Rádio Český Blaník.

0: Můr našich lások a také vzpomínka na Mekyho Žbirku v 10 hodin 41 minut a to je také čas, kdy si pojďme připomenout jednu důležitou věc, že už v příští hodince nás čeká další písnička na přání a tak i tentokrát si můžete písničku objednat prostřednictvím SMSky a nebo hlasovky, kterou nahrajete přes WhatsApp a odešlete na číslo 720 836307. Já myslím, těch důvodů, proč si nechat zahrát písničku, je spousta, jenom pro zlepšení nálady, pro nějakého vašeho oslavence, rodinného příslušníka, který má dneska narozeniny a třeba poslouchá, tak abyste mu udělali radost. No a nebo samozřejmě pro vaši lásku, kolegy a tak dále. Takže pojďte vybírat a já vám jdu hrát Helenu Vondráčkovou a Vaška Neckáře. Za malou chvíli taky bude kapela Krištofa nebo Bára Basiková.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Krokodýl z Afriky, cesta kolem světa i první fotografie z dálních výprav. Na Konopišti v Březnici nebo Mnichově Hradišti se vydejte po stopách šlechty na cestách. Jen letos na státních zámcích Národního památkového ústavu.
1: Radio Český Blaník.

se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Petra Janů, říkej mi, no nedávno nám taky řekla, že už si tak odvykla jezdit v autě s manuálem, že jezdí jenom v automatu a že už by to rozhodně nechtěla vrátit zpátky. Tolik Petra Janů a za chvíli Jitka Zelenková, Bez lásky láska není. Taky si dáme Malagelo a Ivana Hlase. A bude podvod Honzy Nedvěda. A taky další české písničky, které máte rádi, na jedna i na vaše přání.
1: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
2: Safari Resort Hluboká u Borovan.
3: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
2: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po včerejších bouřkách budeme mít většinou polojasno. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku ještě zatažená obloha a na východě občas deštěm. Během dne, zejména na horách, se ještě může vyskytnout nějaká ta přeháňka. Večer bude v severozápadní polovině území už přibývat zase mraků. Teploty 22 až 26, tepleji bude na jižní Moravě, tam naměříme až 29 a na horách kolem 17. No a teď už přispěchal Kuba Bělak do studia, to znamená, že si dáme další zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Teď to řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
10: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
9: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo ministerstvo financí. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů. Ti v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je údajně systém dvojího vstupného, kdyby cizinci platili více než místní obyvatelé. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Právě jsou za námi, ale před námi třeba další písnička na přání, kterou si ještě teď můžete objednat SMS-kou na 720836307. No a než se k nám probojujete, tak já zahraju třeba teď Petra Muka. Michal Krusberský je s vámi, přeju pohodové dopoledne.

0: Já myslím, že by to byla ideální, nebo ne, že by to byl ideální název pro nějakou zmrzlinu. Malagelo. Ivan Hlas teď 15 minut po 11.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Tak kdo pak si napsal momentálně o písničku na přání? Milý Blaníku, byla jsem nedávno na Bezva představení Klan Baťa na Kampě a byli kluci všichni skvělí, tak bych si chtěla tohle představení připomenout. Třeba u písničky Tomáše Kluse, napsána Majda Skladná, tak možná taky někdy zaskočím, až seženu lístky, ale Tomáše Kluse posílám vám všem už teď hned, hlavně Majdě.
1: Písnička na přání. Na

všechna patří jiným, kdo si pro mě nesmí mi vesny v gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

0: Slyším tvoje kroky na kapela Činasky, která už je taky 30 let na hudební scéně, přátelé. A když už jsme u těch kroků, za chvíli Láska chodí po špičkách a Zdeněk Barták, ale bude i slibovaný Honza Nedvěd, anebo nás roztančí Petr Kotfalt. A pokud už se koukáte na meníčka, co byste si dneska dali k obědu, tak vybírejte dobře a aby vám potom chutnalo, to rozhodně přeju.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindl X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
7: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Tak tohle byla baletka Lenka a Miruška Voborníková. A já tady, panečku, mám jeden příběh, který píše život. Pár z Ostravy, konkrétně Dagmar a Milan, plánovali svatbu. Bohužel se to zkomplikovalo, protože Milan musel do nemocnice a nevěsta do poslední chvíle doufala, že ještě ten termín stihnou. No, nestalo se a museli ho nakonec zrušit. Když se to dozvěděl personál městské nemocnice v Ostravě, tak se rozhodli, že jim svatbu přece jenom uspořádají, a to přímo na nemocničním pokoji. A tak během 24 hodin sestřičky připravili výzdobu, zároveň se staly svědkyněmi novomanželů, zajistili hudbu a společně vytvořili atmosféru, na kterou budou novomanželé vzpomínat celý život, protože řekněme si, kdo to má? Kdo má takovou svatbu přímo v nemocnici? No, málo kdo. I když jsem se dozvěděl, že tohle to nebyla úplně první svatba v ostravské nemocnici, že před 5 lety už tam jednomu páru také takovou vystrojili. Tak zajímavý nápad, uvidíme, jestli se nám to rozmůže. Každopádně za chvíli si opět budeme hrát české písničky, které máte rádi, a možná už k obědu vám pustím Michala Tučného a nebo kapelu Miraj.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No, u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
8: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
9: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
8: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
7: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
8: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
7: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
8: www.zamek-konopiště.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Český Blaník.

0: se nám tady nehádejte, či je ta pusa. Je důležité, že nějaká vůbec je, že jo? Hanka Zagorová a Petr Rezek těsně před 12. před pravým polednem při čtvrtku a po 12. mandraže budeme hledat ženu. Hledá se žena, dobrá zpráva. O létě bude zpívat Iveta Bartošová. A ještě nás čeká mýdlový princ, Vašek Neckář. Ano, tohle je on, tak si na ně počkejte, za malý okamžik pokračujeme.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den máme vesměs polojasný, jen jsem tam s dešťovými přeháňkami. Jak to bude vypadat zítra? Při pátku čekáme polojasno až oblačno. Na horách s malou pravděpodobností se tam vyskytnou ještě přeháňky a ráno bude v východní polovině území oblačno až zataženo. Místy ještě s doznívajícími srážkami. Teploty zítra 20 až 24. I na tom jihu Moravy už to půjde dolů. Pouze 27 naměříme a na horách kolem 15. Tak tolik počasí i na zítřejší den a teď další zprávy a Kuba Bělak ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Provozovatelé tuzemských elektrických sítí letos plánují investice za více než 40 miliard. Je to o několik miliard více než v předchozích letech. Peníze půjdou hlavně na posílení odolnosti sítí a jejich kapacity. Cílem je kromě dalšího rozvoje soustavy taky předcházení dalších výpadků elektřiny. V Praze dnes začalo zúžení Kbelské ulice, které je nutné kvůli kompletní rekonstrukci frekventované ulice. Práce tam potrvají do 15. srpna. Přinesly omezení dopravy ze 2 na 1 pruh v každém směru. Liberec má nové místo, které láká k fotkám. Ve sportovním areálu Vesec vznikl fotopoint s výhledem na Ještěd. Co všechno je součástí novinky, říká mluvčí radnice Jana Kodymová.
9: Fotokoutek tvoří kruh z masivu modřínu, plastového srdce z epoxidové pryskyřice a podstavec je z liberecké žuly. Všechny srdcaře místo na Špičáku s výhledem na ikonický Ještěd přímo vyzývá ke svatebním obřadům.
8: Rezervaci místa a termínu si snoubenci mohou zařídit na matrice libereckého magistrátu. Hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. Ta ho získala v pondělí z Anaheimu. Mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se stát nechráněným volným hráčem. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, při čtvrtku 2. července, teď už máme 2 minuty po 12. a za chvíli se podíváme do planetária, co tam nového je a na co nového se můžeme přijít podívat, kde konkrétně, to vám prozradím za chvíli. Michal Krusbrský je s vámi, za chvíli bude slza a teď mandraže. Hledá se žena.

0: Léto v podání Ivety Bartošové na Českém Blaníku, a co si budeme povídat, to dnešní léto se prosazuje teda hodně, aspoň v těch teplotách, které jsme si užívali v minulých dnech. Teď se ale jdeme podívat naopak na místo, kde byste mohli vyrazit třeba i s dětmi. Bude to do Ostravy, protože v tamním planetáriu mají pořád něco nového. A teď premiéra, která se chystá na tuhle sobotu. Co tam konkrétně budou promítat, to nám prozradí vedoucí ostravského planetária Martin Vilášek.
1: V sobotu 4. července proběhne premiéra dobrodružného animovaného filmu s názvem 3, 2, 1, start. Je to dobrodružný příběh o křečkovi Alanovi, který se bude snažit vrátit svého kamaráda robota na jeho kosmickou loď. Premiéry se zúčastní i samotný křeček Alan, se kterým se mohou děti vyfotit, mohou si pohrát na novém dětském hřišti a rodiče si mohou dát výbornou kávu v kavárně na třech kolech.
0: No prosím, a když už se do té Ostravy vydáte, tak to můžete spojit rovnou s celým víkendem v Beskydech, můžete navštívit i dolní oblast Vítkovic, kde je to taky hodně zajímavé i pro děti, navštívit třeba Landek, Muzeum Hornické, kde se dětem v podzemí taky třeba bude líbit. Teď Láďa Křížek a Krejson od nás.
2: Zpátky chci, duchu tě hladím.

Nechoď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen my.

strachy, si za nej lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není.

cicho.

0: traje. Sí.
1: Ale to štěstíčko je dobrá věc, to je jasná záležitost. My jsme na mistrovství světa toho štěstí moc neměli a tak to dopadlo, jak to dopadlo. Každopádně, dnes 2. července zdravíme Světlanu Nálepkovou, českou herečku a zpěvačku, která má dneska taky narozeniny. I vám ostatní oslavenci za chvíli pošlu třeba Karla Gotta. Bude písnička Ta pravá a bude i Helena Vondráčková, anebo Vašek Neckář. Tak hezké teď už odpoledne vám přeje Michal.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Pětiminutová tublatanka u nás na Českém Blaníku.
1: Písničky k táboráku.
0: Přátelé, máme pro vás něco hezkého, něco nového, co vás stoprocentně potěší. Pokud totiž o prázdninách si budete o víkendech hezky dělat špekouny někde na ohni, nebo budete grilovat, tak si nás můžete taky naladit, protože my každou sobotu a neděli mezi 19. a 22. hodinou pro vás máme ty nejlepší a taky nejhezčí české písničky k táboráku. A to se rozhodně hodí, když u toho budete právě něco dělat. Já už tady mám ve studiu Martina Císaře, ahoj.
2: Ahoj. Tě zdravím všechny posluchači Českého Blaníku. A ty jsi říkal něco dobrého, si k tomu ugrilujete, opečete třeba na ohni. No já si myslím, že to je docela dobrá volba, protože takhle o víkendu se Blaník hodně poslouchá, ať už klasický, no, kde se hrajou písničky na přání, a tam vlastně ta hodinka bude mezi 18. a 19. a my tady u nás na tom Českém Blaníku budeme pokračovat potom mezi 19. a 22. Jak jsi říkal, 3 hodinky parádních písniček u stánku.
0: No a ty mi schválně řekni, hele, čemu dáváš přednost? Špekáčky, vepřový, burgery, rybičky, co by si zdal na ohni?
2: Hele, všechno, co si vyjmenoval, miluju. Tady prostě není jasná volba, že bych řekl, jo, krkovice vítězí. Není to tak, ono. Ne. Když si dáš dvakrát, třikrát krkovici, potom máš chuť třeba na ten burger, posléze máš chuť na nějakou rybku. Jo, to prostě všechno miluju.
0: Tak doufám, že jsme vám udělali chutě a že si půjdete něco ugrilovat hned o víkendu.
2: Jo, určitě.
0: Každopádně, Michal se s vámi loučí, budu se těšit až, ne v pondělí, to je svátek, takže vlastně až v úterý se uslyšíme, a do té doby si užívejte nejenom víkend, ale i Martina, který tady bude za chvíli. Já vám pošlu ještě Pokáče, anebo Marcelu Holanovou.
1: Písničky k táboráku
3: na Českém Blaníku.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Rádio Český Blaník.
12: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě tu grilovat, někdo píše statusy.

tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

na polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád, jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší,

0: a ty si důvod, dobrou noc.
1: Hodině, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: 13 hodin posloucháte rádio Český Blaník, krásné odpoledne přeje Martin Císař a před námi je hodinka, kdy vám zahraje, zaspívá třeba skupina Olympic. Mám tady taky radečky a písničku Všechno je v pořádku. A nebo skvělá Hanka Zagorová a Voda živá.
1: Možná že v lesích, možná v předměstí.
0: Jsme Český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek dnešního odpoledne oblačná nebo polojasná obloha. Očekávejte teploty v Čechách do 26, na Moravě na té jižní až 30 stupňů.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Řidiči po něm projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 vozidel. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
8: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za téměř 15,5 milionu. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Belgičtí fotbalisté po obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 13 hodin, k tomu 4 minuty. Rádio Český Blaník. Za chvíli se přihlásí naše kolegyně Sára Voldánová z Karlových Varů a v tuhle chvíli posílám klasiku, skupinu Olympic a Osmý den.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Odpolední vysílání Rádia Blaník a za dvě minuty máme čtvrt na dvě.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: A naše Sára se hlásí právě teď do vysílání. Zdravíme z Českého Blaníku, Sáro.
3: Hezký den, jsem moc ráda, že se po delší době slyšíme a že vás můžu znovu vzít na další z mých dobrodružství. Tentokrát se chystáme, stejně jako půlka republiky, do Varu. Možná si teď říkáte, jestli zrovna filmový festival může být vůbec dobrodružný. A jednoznačná odpověď je, ano, může. Teda alespoň v případě, že chcete skutečně chodit na filmy, nejste od sponzorů filmaři, nebo nemáte jako my dostatek kombinační logiky na to, abyste správně pochopili místní systém lístků pro veřejnost. Nám se to nepovedlo za celé 3 roky. Ale protože už za žádnou cenu nechceme poslouchat řeči o Pražácích, co do Varu nejezdí na filmy, rozhodli jsme se, že to letos zlomíme a pojedeme kvůli festivalovému pasu radši už o den dřív. Moje kamarádka, která je celkem raní ptáče, to ale vzala skutečně zodpovědně a vyjížděla už v 5 ráno. No, takže mě teď čekají 2 hodiny o samotě v autě, kde můžu rozjímat o tom, jestli naše 15-leté přátelství vydrží jiné spánkové rytmy ve Varech a co nás tam letos všechno čeká. Loni to byla jízda, tak na ní vyražte se mnou. A zítra se těším na slyšenou.
0: Taky se těšíme.
1: Sářino, Karlovarské dobrodružství.
2: Na Českém Blaníku.
0: A jaké písničky je na Českém Blaníku právě teď? Tak třeba Lucie Bílá nebo Lucie Vondráčková. Hezké odpoledne všem.

0: Lucie Vondráčková, hrajeme si české písničky, které máte rádi. Je pravdou, že přidám i jednu slovenskou za malou chvíli tady v našem vysílání, ale mimo to z těch českých Rangers mám radost, taky Hana Zagorová, nebo Marek Ztracený a parádní písnička Zastav mě. Pohled na hodiny za 5 minut je 1:30. Hezké odpoledne.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
4: Pojďte si s námi o nich povídat.
5: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
4: Co Čech, to rekordman.
5: Na Českém Blaníku.
4: Rádio Český Blaník.
6: Vánek svaté klasy hladí,

a když mráz začne kouzlit do oken. Sníh pláň polí odívá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlaní.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Rádio Český Blaník, to je rádio, které je hlavně o českých písničkách. A jaké to budou v té další hodince, tak Standa Hložek a Petr Kotval, Sen můj a Lízin.
1: Můj a Lízin.
0: Marie Rotrová.
1: Ach, lásko, voní štěštěm, ta ty si řek.
0: Ale i Helena Vondráčková. Hrajeme vám české písničky, které máte rádi. Dobré odpoledne.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná až polojasná dnešní odpolední obloha. K večeru částečné přibývání oblačnosti může zapršet, zabouřit a teploty. Čechy do 26, Morava ta jižní až 30 stupňů.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Případů svrabu je letos už více než 7100. Je to o 40% víc než loni za první pololetí. Z krajů zachytili hygienici nejvíc nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab se projevuje intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. V Jihočeském kraji začíná fungovat nový dopravní systém iDeska. Propojuje vlaky, autobusy i městskou dopravu. Co dál, ví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: Zavádí jednotný krajský tarif a jednu jízdenku pro celou cestu. V souvislosti s jeho zavedením dochází také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK na území Jihočeského kraje. Základním principem nového dopravního systému je jednotný tarif a jedna jízdenka bez ohledu na dopravce nebo kombinaci spojů v celém Jihočeském kraji.
9: Jízdenky jsou v prodeji u pokladny na nádraží, ve vlaku průvodčího nebo taky v aplikaci Můj vlak. Druhou etapu sanace území v Hustopečích nad Bečvou, které loni zasáhl toxický benzen po havárii vlaku, chce státní podnik Diamo začít 1. září. Podnik, který má obnovu území na starosti, teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Vítěz by měl být znám na přelomu července a srpna. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal v NHL novou 5letou smlouvu s Philadelphií. Ta vstoupí v platnost od sezóny 2027-28. Český gólman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezónu. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Standa Hložek a Petr Kotval, Sen můj a Lízin, právě teď na Českém Blaníku. Já přeji hezké odpoledne, jsou 3,5 minuty po 14.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Helena Vondráčková, písnička Dlouhá noc, rádio Český Dlaní. A já mám pro vás teď jednu dobrou zprávu z Jičína. Tamní oblastní nemocnice má od včerejšího dne magnetickou rezonanci. Co všechno to přináší, nám prozradí mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzová.
1: Hlavní přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z Jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: Pacienti z Jičínska museli doposud za vyšetřením za touhle metodou cestovat nejčastěji do Hradce Králové nebo do Liberce. Takže pokrok, tak to určitě to je. Tak díky za ně a my se vracíme k písničkám Miraj, Aleš Brichta anebo Marie Rotrova.
2: Radio Český Blaník.

0: Marie Rotrová, písnička Lásko, voníš deště. Posloucháte rádio Český Blaník, tady jsou české písničky doma a za chvíli nabídneme třeba Vianu Bartošovou, Dotek lásky, také Texmeny a Buráky a nebo skupinu Kaba. Jasně, bude tu Bára, dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Hezké odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
4: Vraťme čas alespoň na jeden den.
3: Do Třebíblic přijíždějí Luke, Vega a Stacey.
4: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
3: Velká devadesátková show.
4: Letní atmosféra.
3: Rodinná picnic zone.
4: A program pro děti.
3: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
4: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
3: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
5: Jsme Český Blaník.
6: A najdete nás i na síti všech sítí.
5: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
6: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: I slovensky hraje český Blaník, přeji krásné dobré odpoledne. Co dál tady u nás, tak třeba Iveta Bartošová nebo Vanastovky.
1: Co Čech, to rekord.
0: A taky jeden rekord, ten další má strážce rekordů Pepíno Vaněk. Tak Pepíno, o čem to bude dnes?
2: V muzeu rekordů evidujeme i nejvíc naháčů, tedy nejvíc bezsrstých psů. V rámci akce Naháči na Seči se jich sešla rovná stovka a byly mezi nimi americký teriéři, mexický naháčové, čínští chocholatí psi, peruánští naháčové. Byla to krásná akce a pejskové mají vstup do muzea rekordů samozřejmě povolen.
0: No tak paráda, to se mi líbí, když pejskové mají vstup povolen, tak to jsou moji kamarádi, naši kamarádi, protože my pejsky milujeme.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.
0: A co Čech? To samozřejmě příznivce pejsku. A co pes, to přítel.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Krokodýl z Afriky, cesta kolem světa i první fotografie z dálních výprav. Na Konopišti v Březnici nebo Mnichově Hradišti se vydejte po stopách šlechty na cestách. Jen letos na státních zámcích Národního památkového ústavu.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
8: Český Blaník.

0: Lenka Filipová na rádiu Český Blaník, za chvíli to bude Michal Tučný.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Skupina Kryštof. A nebo Turbo. České písničky, které máte rádi, hrajeme tady na Českém Blaníku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Odpoledne a k večeru se toho moc nezmění. Obloha většinou polojasná, místy je oblačná. Očekávejte teploty v Čechách do 26, na jižní Moravě do 30 stupňů a na Moravě a ve Slezsku do 28.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Ahoj, tady Vašek Neutbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na paliva, který denně určuje stát, zítra opět vzroste. Benzín může stát až 40 korun a 93 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37,01 koruny. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Na řece Dyji uhynuli u jezu v Bulharech ryby. Podle ministerstva zemědělství jde asi o tunu ryb. Důvodem je prudký noční pokles rozpuštěného kyslíku. Hasiči na místě postavili nornou stěnu a provzdušňují vodu nad jezem. Zaměstnanci povodí Moravy odebírají vzorky. Opakované problémy na Dyji souvisejí hlavně s rozvojem sinic, vysokými teplotami vody a nízkými průtoky. Na začátku července nás tradičně čekají dva státní svátky. V neděli 5. je den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, v pondělí 6. si připomeneme upálení mistra Jana Husa. Po oba dny ale mohou mít obchody otevřeno. Lidé si tedy v pohodě nakoupí. Stezka korunami stromů v Janských Lázních v Krkonoších oslaví v sobotu 9. narozeniny. Pro návštěvníky je připravený bohatý program. Jaký, ví mluvčí areálu Zdeněk Pop.
8: K narozeninám chystáme celý den plný programu. Po stezce budou připravena hravá stanoviště, soutěže, hudba, tancování, ptačí dravci, medvědí aktivity, ukázky techniky i program našich partnerů.
7: V rámci programu se návštěvníci budou moci blíže seznámit s technikou, která pomáhá v každodenním provozu stezky. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: 15 hodin, k tomu 3 minuty, posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli Michal David, když jsou doma galeje, taky útěk, Lucie Bílé anebo hráč skupiny Turbo. Právě teď na Českém Blaníku. A za chvíli 3 ve 3 a bude to o Mexiku, ne o fotbalové Mexiku, i když Mexiko, pravda, musím uznat, fotbal hrají dobře. Nicméně Mexiko v české písničce. Máte nějakou, kde by se slovo Mexiko objevilo? Jo, já už vás slyším, všichni jsou už v Mexiku a Michal Tučný. To jo. Ale potom ještě další jsou. Dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku, kde se písnička Mexiko nebo to slovo vyskytuje.

0: Michal David a písnička Když jsou doma galeje. Přeji krásné odpoledne. Půl minutky a máme 16:45.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A je to tady pravidelná rubrika, pravidelný pořad 3 ve 3 a my tu máme 3 písničky. V těch se vysloví slovo Mexiko skoro v každé sloše. Ale pozor, já tady mám tipy od vás. Miroslava z Dobříše nám napsala, je to Karel Kryl. Písnička se jmenuje Mexický den. Je pravdou, že jsem v našem archivu i na internetu hledal a já ji fakt nenašel. No tak možná jo, já fakt nevím. Takže Karel Kryl, prý Mexický den. Martin Litvínov píše, no přeci tučňák a všichni jsou už v Mexiku. Jo, jo, jo, tu jsem říkal, tu hrát budem. A ještě Denisa, ta nám napsala, že by to měly být 3 sestry. Ano, ty si dáme a písničku Mexiko. Ale Deniska nám napsala také, že je to Eva Pilarová. Tak našla dokonce 2 typy písničky, kde se slovo Mexiko vyskytuje. Já teď posílám tedy Komety, Jiřího Kaleše a Mexiko, Michal Tučný, Všichni jsou už v Mexiku, anebo Mexiko a 3 sestry. Tady je máte.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Mexiko a tři sestry tady u nás na českém Bladinku. Jméno Patricie, to se mi vždycky líbilo. Patricie, to je takové jako honosné jméno. Tak Patricie právě dnes slaví svůj svátek. Dámy, všechno jen to nejlepší. Já připomínám, že máme 2. července a prázdniny jsou prakticky na svém začátku, což je skvělá zpráva. Za chvíli si dáme třeba Terezu Krndlovou a Schody z nebe, anebo skupina Krištof a písnička Lolita. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
3: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
4: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
5: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
4: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
3: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
4: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
3: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
4: www.zamek-konopiště.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny-zeman.cz.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Český Blaník.
11: Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český blan.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem,

0: stále posloucháte rádio Český Blaník, já vám přeji krásné dobré odpoledne. A teď v tuhle chvíli míříme do Karlových Varů. Už zítra totiž začíná Mezinárodní filmový festival, který letos nabídne celkem 137 celovečerních filmů. A tady je potřeba dodat, že filmová přehlídka začíná už v druhé polovině 40. let minulého století. No a jak nám připomíná výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha?
1: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynu.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
10: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu
13: Čekuj Česko!
14: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
15: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
0: A my se ještě vracíme k tomu příspěvku z Karlových Varů.
18: Při prvním ročníku Karlovského festivalu v roce 1946 ten princip uvádění filmů, který bylo tehdy během 14 dnů 14, tedy jeden film každý den, byl takový, že premiéra proběhla v Mariánských lázních v lázeňském domě Kasino a repríza druhý den v Karlových Varech, tudíž Mariánské lázně byly vedle Karlových Varů tím velmi zásadním městem.
0: A ještě doplním, že ve Varech už by měla být i naše reportérka Sára Voldánová, která se z přehlídky sem tam také přihlásí do našeho vysílání. Co dál tady u nás, tak třeba duet Václava Neckáře, Heleny Vondráčkové a Stín katedrál.
19: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Krásné odpoledne, 16 hodin a k tomu minutka, vy posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli vám nabídnu třeba slzu a lhutu záruční. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým nám. Dále to bude Karel Gott. A nebo Petr Kotwald. Kde kdo je dál, když jsem já, dnes vás nebo. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Polojasná až oblačná dnešní obloha toho odpoledního vysílání. Pokud budu já tady, tak ještě pravděpodobně bez srážek, ale někdy okolo té 18. 19. hodiny tam by mělo částečně přibývat oblačnosti a místy zaprší, ojediněle i zabouří. Teploty v Čechách do 26, na Moravě do 30 stupňů.
2: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. V rozhovoru pro deník CZ to uvedl premiér Babiš. Ačkoliv historicky jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech. Na to hlava státu nemá vliv a rozhoduje o tom vláda. Bouřky a deště, které prošly přes republiku od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. V Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, na Moravě ale zůstává značná část vyschlá. Deště tam byly slabší a někde nepršelo vůbec. V Jihočeském kraji začíná fungovat nový dopravní systém iDeska. Propojuje vlaky, autobusy i městskou dopravu. Co dál, ví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Zavádí jednotný krajský tarif a jednu jízdenku pro celou cestu. V souvislosti s jeho zavedením dochází také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK na území Jihočeského kraje. Základním principem nového dopravního systému je jednotný tarif a jedna jízdenka bez ohledu na dopravce nebo kombinaci spojů v celém Jihočeském kraji.
0: Jízdenky jsou v prodeji u pokladny na nádraží, ve vlaku u průvodčího nebo taky v aplikaci Můj vlak. Artis Brno do zítra zváží, jestli bude hrát první fotbalovou ligu. V úvahu vezme všechna pro a proti. Místo v nejvyšší lize nejprve dostalo Táborsko. To ale odmítlo a taky na řadě Artis. Pokud odmítne i on, na řadě bude pražská Dukla. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Za chvíli písnička dne a tentokrát Leona Machálková, Svět je plnej bláznů. Tohle už je Petr Kotwald, Kde kdo je dál.

0: Karel Gott a písnička Krev toulava.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A teď Leona Machálková o písně Svět je plný bláznů.
3: No, Svět je plný bláznů, říkám, že ten slogan je tak výrazný, že by s ním mohli začínat všechny zprávy na jakémkoliv rádiu či televizním kanálu. Já si myslím, že to je taková jako písnička s velkým nadhledem. Text Karla Šípa je prostě svým způsobem opravdu geniální, nejen nadčasový, ale prostě milý. Konec konců na něj velice dobře reagovala kdysi i Lenka Filipová. Říká, je hurá, zase tady někdo udělal písničku o bláznech, že má blázni se radujou, to jsem jako zaregistrovala. Moc se mi líbí, tak další taková písnička, kdy si říkám, že nějakým způsobem možná říká posluchačům, že bychom se neměli brát vždycky úplně vážně a seriózně, prostě jako žít a být svý a ne vždy se nějakým způsobem kontrolovat a hlídat. I když o nás někdo řekne, že jsme blázni.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Stále vám přeji hezké odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a to je to rádio, které je plné českých písniček, ale hrajeme i slovensky. Za chvíli Petr Nať, Jožo Ráš a Psisa Bráňa útokom. Nabídnu Věrku Špinarovou Kouzlo bílejch čar, potom taky Ptáčata od Brontosaurů a ještě předtím tu bude Marek Ztracený a Stále věřím. Takže česky i slovensky vám hrajeme dál a já přeji krásný, dobrý čas. Pohodové odpoledne s námi.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Od čtvrtka vepřová plec u Zemana, opět za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, od čtvrtka ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec, opět za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
10: Migové.
9: Harley.
10: Xindl X.
9: Tomáš Klus.
10: Jdeme na Hrady.
9: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.

0: Za 3 minuty máme 4:45, vy posloucháte rádio Český Blaník. A tak bych se zeptal, co takhle dělat hudebního ředitele nějakého rádia. Třeba rádia Český Blaník, jo, tak tu šanci zatím nemáte, ale máte šanci 3x za den to tak trochu ovlivnit. Jakou českou nebo slovenskou písničkou bychom vás potěšili? A chcete ji někomu zahrát, třeba k svátku, k narozeninám, anebo k výročí svatby? Je to úplně jedno. V každém případě může být česká, anebo taky slovenská. WhatsApp Českého Blaníku má číslo 720 83 63 07. Koukám do kalendáře a vidím tam jméno Patricie. Tak třeba ta písnička pro nějakou Patricii bude. Uvidíme krátce po 17. Hrajeme podle vás. Za chvíli tu budou Ilona Čáková, Dalibor Janda anebo jasná zpráva skupiny Olympic. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma na Českém Blaníku.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, sir.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíjlic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
6: Legendy v Třebíjlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká 90ková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná picnic zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival.
7: 15. srpna Třebíjlice.
5: Více na legendy v Třebíjlicích.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Perona, písnička Na mě nečekej. 17. hodina je tady, přeji krásné odpoledne. S vámi Martin Císař a Rádio Český Vlaník. A dál si budeme hrát třeba skupinu Krištof. Po svět je Hollywood. Bude tu i Martin Maxa. Kdo se vítr pozná, jak zvyšicí. A nebo Valda Matuška. Posloucháte Rádio Český Vlaník, rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Vlaníku.
0: Zítra stejně jako dnes polojasná až oblačná obloha, teploty v Čechách do 24, na Moravě do 27 stupňů. Dnešní zbytek odpoledne přibývání oblačnosti, večer může zapršet nebo zabouřit. Teploty na Moravě do 30, v Čechách do 26 stupňů.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandi. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Zprávy na Českém Vlaníku.
5: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Bezpečnostní rada státu má za sebou další schůzi. Za účasti prezidenta Petra Pavla projednávala mimo jiné otázky krizového řízení nebo připravenost Česka na mimořádné situace. Tématem naopak nebyl summit NATO, který se příští týden koná v Ankaře. Park zámku Čechy pod Kosířem se stal terčem vandalů. Do zrevitalizovaného rybníka někdo vysadil jezírkové rybičky, které teď ohrožují původní živočichy. Pracovníci našli taky zastřelené jiřičky. Co dalšího už vandalové poničili, popsal v České televizi kastelán Martin Váňa.
6: V loňském roce z nám byly ukradeny okapy z Mánesova altánu a v minulosti třeba také parapety ze zámeckých oken.
5: Zámek proto zkrátil otvírací dobu a otevřený je jen do 18 hodin. Pokud by problémy trvaly dál, památka zvažuje, že vstup do parku spoplatní. Hygienici zrušili zákaz koupání u Podolska na Písecku na Orlické nádrži. Nicméně voda dál zůstává nevhodná ke koupání. Je v ní velké množství chlorofilu A, sinic a vodního květu. Navíc má i sníženou průhlednost. Bez obav se lidé na Orlíku vykoupají u Radavy a nejvyšší jakost má i voda v Černé v Pošumaví na Lipně. Týden po zemětřesení ve Venezuele našli záchranáři živého člověka. Z trosek vyprošťují 47-letého muže, kterému hadičkami dodávají vodu a výživu. Čilští záchranáři ho lokalizovali před víc než 2 dny. Od té doby spolu s kolegy z Portugalska, Kostariky a USA bojují o jeho život. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
1: Rádio Český Vlaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 17 hodin k tomu 3,5 minuty posloucháte Rádio Český Vlaník a tohle už je Valda Matuška a jeho Eldorado. Na WhatsApp Českého Vlaníku 720 83 63 07 můžete stále psát a napsat si o písničku na přání. Přijde zhruba za 10 minut.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Iveta Bartošová právě teď tady na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Na WhatsApp Českého Blaníku přišlo spousta zkazů. Dnes snad 8 nebo 9 dokonce, teď ještě jeden. Já vám přeji krásné odpoledne všem a omlouvám se těm 8, kterým nezahraju písničku, kterou si vybrali. Protože první byla Marťa z Moravy. Je to žena, dáme jí přednost, ale ona skutečně napsala jako první. Bylo to v 16.51, kdy doskočila tahle zpráva. Ahoj Český Blaníku, ráda bych popřála svému manželovi Michalovi, který zítra vyráží na panskou rybářskou jízdu na Pálavu. Ať se mu tam daří a chytí spoustu ryb. Připojila bych se s dovolením k prvnímu, kdo si o písničku napsal. Snad to nevadí, třeba budu i já první. No, Marťo, byla jste první, takže posíláme písničku na vaše přání tady na Českém Blaníku.
2: Písnička.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Petra Černocká na rádiu Český Blaník. Já vám přeji krásné odpoledne. Za nějakých dobrých 7 minut už máme 17:30. A co dál tady u nás, tak za chvíli Michal Tučný. Michal David Skupina Krištofa nebo Pavel Horňák. A pak jeden super tip. Tak hezké odpoledne a to především Patricím, protože právě dnes slaví svátek. Tak dámy, všechno nejlepší.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Machulda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník. Český.

Už na to nemyslej. To, že tě někdo zklamal, přece neznamená, že tě opustila láska. Rád bych ti vyprávěl jeden příběh.

Ten řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna

Jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho. Přinese tě štěstí.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Hodně sluníčka, nejen venku, ale také u vás doma. A krásné léto vám přeje Standa Hložek.

0: Posloucháte Rádio Český Blaník, krásné dobré odpoledne přeje Martin Císař, ale hlásí se můj kolega moderátor Vlasta Suk, moderátor Rádia Blaník a Rádia Český Blaník. Vlasto, ty jsi na dovolené, kde seš?
1: Já jsem na dovolené v Chorvatsku a já ti děkuju, že jsi mě zavolal, abych posluchače pozval právě na místo, kde se nacházím, protože tady nejsou taková vedra jako třeba dole ve Splitu či na Makarské. Já jsem na Istrii, tohle město je Poreč a je tady příjemných 30 stupňů ve stínu, což je perfektní. Moře teplé, zhruba 25, dokonce si myslím pocitově, že na břehu je až 27, 28, jak jsme tak tady zjišťovali, takže naprosto ideální věc.
0: Co mě zajímá, Vlastíku, co tam třeba stojí takové pivo, nebo pokud půjdu do restaurace na oběd, co zaplatím?
1: Všichni mě strašili, že to pivo stojí třeba i 200 korun. Takhle, když si dáš pivo na hotelu, tak musí posluchači počítat s tím, že zaplatí třeba 3,5 eura 4, což je v přepočtu nějakých 120 korun. Není to ideální, ale když si dojdou někam do samoobsluhy, tak tam se dá sehnat za euro 50 za 2 eura, což je trošku dražší než u nás, ale těch 60 korun si myslím, že taky není vůbec špatná věc.
0: Tak jo, to byl kolega Vlasta Suk a zítra se přihlásí ještě jednou v odpoledním vysílání a prozradí, co zaplatíte za dálniční známku anebo za kolik se tankuje v Chorvatsku benzín a nafta. Tak tohle určitě v našem vysílání a na silnicích zůstáváme.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru narození, kde na 18,5 km došlo ve VM jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a kolona před nehodou se tvoří mezi 13. až 19. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 169. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a náklad Hlavní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete
0: Tak děkujeme, to byla Vlaďka z NDIC. Kdyby cokoliv, dejte nám vědět, k dispozici je WhatsApp Českého Blaníku na čísle 720 83 63 07. No a jaké písničky do 18. hodiny? Tak určitě s Bohem láskou Já jedu dál a Josef Laufer. A ta se vlastně k té dopravě docela hodí.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Milovníci country hudby, zveme vás na Třebšínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět textmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třebšínskézvonění.cz.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Letos si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.

je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma jsem.

Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: tak dál, tu budou české písničky, které máte rádi, nabídnu Jelena. Hanku Zagorovou. Miraj.
1: Jako když tenkrát venku jsem Petrky začal hrát.
0: Babi Daněk, Oceán, Jirka Schillinger a spoustu dalších a dalších. Tohle všechno jsou české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Večer a v noci se toho moc nezmění, obloha většinou polojasná, k večeru přibývání oblačnosti a kránu se nám bude zase vyjasňovat. Nicméně zítra většinou obloha polojasná, po ránu také kupovitá oblačnost a teploty v Čechách do 24, na Moravě do 27 stupňů. Toliko počasí, před námi jsou zprávy a Eliška.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Největší důvěře se mezi Čechy těší hasiči. Následuje policie, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom Senát, sněmovna a Evropská unie. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Případů svrabů je letos víc. Hygienici evidují víc než 7 tisíc, což je o 40% víc než loni za pololetí. Nejvíc nemocných je v Moravskoslezském, Středočeském a v Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, které se projevuje červenými pupínky a intenzivním svědním celého těla. Meteorologická stanice v Doksanech patří díky své poloze mezi ty nejteplejší. Leží v otevřené zemědělské a suché oblasti, což může vést k silnějšímu zahřívání vzduchu. Právě proto tam padl historicky nejvyšší teplotní rekord. Pokračuje mluvčí rezortu životního prostředí Veronika Krejčí.
1: Nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa. A mezi 10 nejvyššími maximálními teplotami za historii měření v České republice je jich 9 z uplynulého víkendu.
0: Výjimečné je taky to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Fotbalová Karviná si nezahraje žádný z pohárů, který spadá pod Unii evropských fotbalových asociací. Důvodem je účast v domácí korupční aféře. Do poháru UEFA se dostal Jablonec, pozici Karviné převzala Plzeň a polepšil si taky Hradec Králové. Ze zpráv je to vše, hezký večer.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: I tobě hezký večer, Eliško, a já se hlásím taky, přeji krásný večer s Českým Blaníkem. A tohle písnička Tenkrát a tohle jsou Miraj. Tak ať se skvěle poslouchá.
5: Pustím si

0: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Jsme Český Blaník.
4: A najdete nás i na síti všech sítí.
3: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
4: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
3: Rádio Český Blaník.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chceš řvát.

0: sebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.

0: 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které máte rádi.
3: Od Bacha po Vlacha.
4: Od Karla

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tahické léto v Aquapalsprá už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
5: My to dobře víme, na čem záleží.
0: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Písničky, které dobře znáte.
4: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
3: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
4: Český Blaník. V digitální síti DAB
3: i na webu radioblaník.cz.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.

na mě zmizel, zmizela jako laň lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Český Blaník.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

0: Radio Český Blaník. Český
1: Blaník. Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

výkladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slovin vzplanutí, ta poezie citu.

0: že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov
1: jen přikrášluješ pravdu ve vzduchoprázdnu, zkoušíš předejít pádu za domá, sám si zůstaň, srabe.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček. To je Blaníček.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já

kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvědek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český blaník.
5: Český blaník.
4: Český blaník.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na Českém hladíku.

kamiony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že seš z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na svůj standard a toho já se vážně nerad vzdám. Jako wifi, teplá voda, splachovací záchod a jídlo, co nemusím lovit

tričko a tak ho se přes apku volat dá. Koukni, telefon má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí bytu každej za garzonku v centru.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

plavan, splane srdce hlavan a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou

Nej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

O ten třeba bojovat, možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na Českém vlaní.
2: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv všechno.